0: 143 zaměstnanců.
1: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
2: Dokonce dva měsíce naspátek jsme měli zaměstnanou 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů. Nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
1: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
1: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
1: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
2: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
1: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarůšková!

0: kuchyně specialit, sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
0: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
5: Krásně se námilo.
6: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
1: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
0: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
8: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
7: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
9: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
7: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
10: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
7: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Že jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší. Spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila Městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat ve své

0: podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z Investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
2: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
3: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
4: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
5: Milujeme Kolorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
6: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
7: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
3: Silné emoce se z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
8: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
3: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
9: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
2: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
10: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
11: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900 a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
12: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
10: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
13: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
10: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
11: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu 32 milionů máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám tomuto dni přislíbil Plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
10: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
2: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru. O orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes. A je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
14: Dobrý den.
2: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
15: Hezký den.
2: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
14: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
2: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
15: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo, ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
2: A jedno violončelo?
15: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
2: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu. A druhý den jsme se jako stydili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
14: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem dobřanské zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
2: ano.
14: Tak to nakonec zůstalo na mě.
2: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
14: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
2: Chtěli se ukázat, že to umí.
14: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty, snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně.

0: mě a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
1: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr a pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
2: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje. Ale jako prostě to tam je. No.
1: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
2: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kdepa já to asi jsem. Těme, hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
0: Úplně to i dirigentovi.
2: No, taky se mu to stane.
1: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
0: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
1: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
0: Děkujem.
2: A určitě se přijďte podívat, ať víte, s kým jste měl tu čest.
1: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na výstup, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy, původní úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koní a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. No na zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takovej určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až

0: tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
1: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
2: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
3: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
2: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: a příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Osmého července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Herzmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a bittermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naši mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme asi 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, jenom musíte být na baráku. Jsme rádi, že máme

0: příležitost takhle dělá. Hlavně máme dobrýho mistra, jako takže bomba.
1: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
2: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
1: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
3: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
1: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
5: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
4: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
6: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
4: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
7: Pocity jsou neuvěřitelný, já toho stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
6: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
4: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
8: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
4: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
9: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
10: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
11: Tereza Tvarůšková!
12: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
13: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
12: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
14: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý. s hovězím, čabureky.
15: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
12: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
16: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
17: Krásně se námilo.
18: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
13: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
12: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
19: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
1: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
20: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
1: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
21: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu uvnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
1: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo tu historický náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technicky, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu, moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená, neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila Městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme kolci. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. V Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
14: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
15: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
13: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
16: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
13: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
14: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu 32 milionů máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dní přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
13: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro

0: radost známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru. O orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes. A je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
2: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
1: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjata s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje její. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
2: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky a nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
0: A jedno violončelo?
2: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stydili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
1: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem dobřanské zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
1: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
1: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
2: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje. Ne. Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se no. Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
2: No, on to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde to jsme? Děpa, já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
1: Úplně pan i dirigentovi.
2: No, taky se mi to stane.
0: Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
1: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not. Ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
1: Děkujem.
2: A určitě se přijďte podívat, ať víte, s kým jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí si zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka, no a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak

0: V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
1: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc. Je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

16. století zřejmě moravskými Přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět bude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blimegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme

vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců. Dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce naspátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění, například

0: CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách problout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!

0: kuchyně specialit, sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
0: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
5: Krásně se námilo.
6: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
1: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
0: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
8: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
7: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
9: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
7: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
10: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu uvnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
7: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou. Tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne, takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožmberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila Městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty poličtěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.

0: Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
1: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
0: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna Televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investice teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře. Takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
14: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se podělily ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900 a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
15: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let. Nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
13: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
16: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
13: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
14: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
13: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
18: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
17: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
18: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila
0: jsem tam. A jedno violončelo?
18: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
17: Jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
17: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
17: Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
18: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
0: Ne.
18: Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
18: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kdepa já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
17: Úplně pan i dirigentovi.
18: No, taky se mu to stane.
0: Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
17: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
17: Děkujem.
18: A určitě se přijďte podívat. ať víte, s kým jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí si zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholový nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum, kokos, ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí.

0: jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
1: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Děšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc. Je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojí to za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských

Pražských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: a příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Osmého července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlobce. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohle to všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. I celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já tomu stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: A povedlo se. Ondřej Cink ve stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarušková!
5: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
13: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
5: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
14: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
15: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku, samozřejmě, ta je tady výborná.
5: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
16: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný Decavi z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
17: Krásně se námilo.
18: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hockou manželku, to se jede samo.
13: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
5: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
19: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
20: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
21: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
2: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a Spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
11: Z
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi. Je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty poličtěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Umělecko-průmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry i, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. V Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
14: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
15: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
13: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla ihned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
16: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
13: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
14: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu 32 milionů máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dní přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
13: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru. O orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes. A je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
18: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
17: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
18: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
0: A jedno violončelo?
18: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, a druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
17: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
17: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška, stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
17: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
18: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
0: Ne.
18: Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
18: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, nepa, já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytím. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
17: Úplně to jsi i dirigentovi.
18: No, taky se mu to stane.
0: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
17: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
17: Děkujem.
18: A určitě se přijďte podívat. ať vítězky jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí si zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy, původní úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka, no a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na Hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sebe ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12-15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citron je teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova

0: zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
1: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov, najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc. Je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte odhadu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: 28. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
1: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a bittermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
0: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců. Dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. I celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce naspátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách problout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupni vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: A získat ho tady doma ve Stupni, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupni jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarušková!
13: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
14: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
13: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
15: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
16: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
13: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
17: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
18: Krásně se námilo.
19: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
14: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
13: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
20: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
21: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
22: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo tu historický náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne, takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožmberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená, neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty poličtěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna Televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investice teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
14: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900 a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
15: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let. Nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
13: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
16: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
13: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
14: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
13: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
18: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
17: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
18: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila
0: jsem tam. A jedno violončelo?
18: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
17: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
17: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
17: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
18: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
0: Ne.
18: Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
18: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde pa já to asi jsem? Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
17: Úplně pan i dirigentovi.
18: No, taky se mu to stane.
0: Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
17: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
17: Děkujem.
18: A určitě se přijďte podívat. ať víte, s kým jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde se přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy, původní úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. No je na zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co

0: by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaký prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaký vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
1: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
2: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
3: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
4: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sebe ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
5: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
6: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
2: A jaká je?
6: Dobrá. Limeta, citron je teda vynikající.
7: Borůvka, nejlepší.
8: Mango dobrý.
9: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
10: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
11: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
12: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
13: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu chutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
2: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Jandejsek, televize B1.
1: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
14: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na

0: byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
1: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte odhadu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít

0: je to trochu jinak. Na úpatí Vysovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vysovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
1: V samotném srdci Vysovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vysovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a bidermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vysovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
0: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců. Dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme asi 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, jen musíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupni vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve Stupni, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupni jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.

0: kromě specialit, sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
0: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
5: Krásně se námilo.
6: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
1: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
0: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
8: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
7: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
9: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
7: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
10: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skozavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
7: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší. Spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila Městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního pola mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
6: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
6: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
6: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu 32 milionů máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
6: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
17: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
17: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
18: A jedno violončelo?
17: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
18: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stydili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
16: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
18: ano.
16: Tak to nakonec zůstalo na mě.
18: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
16: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
18: Chtěli se ukázat, že to umí.
16: Chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět. Děláme třeba 5 koncertů ročně. A spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
18: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
17: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje. Ale jako prostě to tam je. No.
18: Takže, dá se
17: no.
18: Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
17: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde pa já to asi jsem? Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
16: Úplně pan i dirigentovi.
17: No, taky se mu to stane.
18: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
16: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
18: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
16: Děkujem.
17: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
18: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde se přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na výstup, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy, původní úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. No je na zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sebe ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12-15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholový nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citron je teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Děšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.

spojený s dobrodružstvím. Inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte odhadu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný

0: kamenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blimegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naše mistři. V současné situaci tady mám asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme asi 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarušková!
5: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
13: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
5: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
14: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
15: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
5: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
16: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
17: Krásně se námilo.
18: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hockou manželku, to se jede samo.
13: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
5: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
19: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
20: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
21: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl Food Festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo tu historický náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo? A střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu, moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší. Spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splňování, která je využívána v praxi. Je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená, neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila Městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. V Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
6: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se podělily ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
6: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
6: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu 32 milionů máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
6: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
17: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
17: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
18: A jedno violončelo?
17: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě. Že...
18: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, a druhý den jsme se jako stydili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
16: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
18: ano.
16: Tak to nakonec zůstalo na mě.
18: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít a zahrát si?
16: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
18: Chtěli se ukázat, že to umí.
16: Chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět. Děláme třeba 5 koncertů ročně. A spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
18: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
17: Jo. Hlavně ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
18: Ne.
17: Ale jako prostě to tam je. No.
18: Takže, tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
17: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde pa já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytím. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
16: Úplně to se stane i dirigentovi.
17: No, taky se mu to stane.
18: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
16: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku té skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
18: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
16: Děkujem.
17: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
18: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy, původní úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. No jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér kyraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12-15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum, kokos, ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu chutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, Televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Děšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov, najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Července 28. si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blimegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie.

0: Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná. K tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naši mistři. V současné situaci tady mám asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme asi 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: A získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem méně než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarušková!
5: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
13: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
5: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
14: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
15: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
5: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
16: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
17: Krásně se námilo.
18: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
13: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
5: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst v Plzeňském a Karlovarském kraji.
19: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
20: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
21: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu uvnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo tu historický náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry i, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním polu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního pola mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investice teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
14: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
15: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let. Nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
13: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
16: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
13: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
14: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
13: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
18: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
17: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
18: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila
0: jsem tam. A jedno violončelo?
18: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
17: Jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že Zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
17: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
17: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
18: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
0: Ne.
18: Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
18: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kdepa já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
17: Úplně pan i dirigentovi.
18: No, taky se mu to stane.
0: Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
17: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
17: Děkujem.
18: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka, no a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 desítek mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na Pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Podemlíní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Července 28. si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blimegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo, pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivova.

pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme asi 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarušková!
5: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
13: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
5: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
14: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
15: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
5: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
16: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
17: Krásně se námilo.
18: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hockou manželku, to se jede samo.
13: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
5: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
19: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
20: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
21: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl Food Festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo? A střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu, moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší. Spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splňování, která je využívána v praxi. Je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená, neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry i, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním polem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním polu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního pola mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť, kolegové z Investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře. Takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, až tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
14: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900 a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
15: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla a proto jsem rád došel.
13: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
16: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu i nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
13: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
14: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
13: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru. O orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
18: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
17: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje její. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
18: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
0: A jedno violončelo?
18: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
17: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že Zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
0: ano.
17: Tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
17: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
17: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
18: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
0: Ne.
18: Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmedlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
18: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, děpa, já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
17: Úplně pan i dirigentovi.
18: No, taky se mu to stane.
0: Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
17: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
17: Děkujem.
18: A určitě se přijďte podívat. ať víte, s kým jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí si zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka, no a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu chutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina

0: A je to mrkvová.
1: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
2: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
3: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na Pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
2: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojí to za to, bude to romantický.

Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: a příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blimegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a bittermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. I celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce naspátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupni vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve Stupni, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupni jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarušková!
13: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
14: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
13: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
15: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
16: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
13: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
17: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
18: Krásně se námilo.
19: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
14: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
13: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
20: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
21: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
22: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu uvnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu, moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší. Spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila Městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: Máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře. Takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
6: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900 a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla a proto jsem rád došel.
6: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
6: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu 32 milionů máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dní přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
6: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
17: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
17: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem
18: tam. A jedno violončelo?
17: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
18: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
16: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Takže asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
18: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
16: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
18: Chtěli se ukázat, že to umí.
16: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
18: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
17: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje. Ne. Ale jako prostě to tam je. No.
18: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
17: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde pa, já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
16: Úplně pan i dirigentovi.
17: No, taky se mu to stane.
18: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
16: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
18: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
16: Děkujem.
17: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
18: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí si zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaký prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaký vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sebe ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrón je teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum, kokos, ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 desítek mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na Pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Podemlíní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte odhadu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlobce. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět bude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blumegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánů a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme asi 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, jen musíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já tomu stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupni vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve Stupni, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupni jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarušková!
5: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
13: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
5: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
14: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
15: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
5: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
16: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
17: Krásně se námilo.
18: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
13: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
5: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst v Plzeňském a Karlovarském kraji.
19: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
20: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
21: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne, takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová, propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená, neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna Televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: Máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť, kolegové z investice teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
14: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
15: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let. Nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
13: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
16: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
13: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
14: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
13: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
18: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
17: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
18: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila
0: jsem tam. A jedno violončelo?
18: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
17: Jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že Zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Takže asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
17: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
17: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
18: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
0: Ne.
18: Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
18: No, on to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde to já to asi jsem? Teď těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se za tím chytla, jo. Ale stane se to, no.
17: Úplně pan i dirigentovi.
18: No, taky se mu to stane.
0: Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
17: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
17: Děkujem.
18: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí si zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citron je teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum, kokos, ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu chutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na Pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Podemlíní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petang, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělý příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
1: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánů a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
0: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo, pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce naspátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelné. Já to stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: a povedlo se. Ondřej Cink ve stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
7: Získat ho tady doma ve stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
9: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
10: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
11: Tereza Tvarůšková!
12: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
13: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
12: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
14: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
15: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
12: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
16: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
17: Krásně se námilo.
18: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
13: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
12: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
19: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
20: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
21: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu uvnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
2: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v Jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne, takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Kristova kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry i, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť, kolegové z Investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
6: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
6: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
6: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
6: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru. O orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes. A je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
17: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje její. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
17: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
18: A jedno violončelo?
17: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
18: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, druhý den jsme se jako stydili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
16: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
18: ano.
16: Tak to nakonec zůstalo na mě.
18: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít a zahrát si?
16: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška, stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
18: Chtěli se ukázat, že to umí.
16: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
18: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
17: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
18: Ne.
17: Ale jako prostě to tam je. No.
18: Takže, dá se
17: no.
18: Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
17: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám,
18: kde to
17: jsme? Děpa, já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
16: Úplně pan i dirigentovi.
17: No, taky se mu to
18: stane. Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
16: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
18: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví. A ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
16: Děkujem.
17: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
18: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koní a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaký prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaký vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takovej určitě poběží.

0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
1: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
2: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
3: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sebe ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
4: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
5: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
1: A jaká je?
5: Dobrá. Limeta, citron je teda vynikající.
6: Borůvka, nejlepší.
7: Mango, dobrý.
8: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
9: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
10: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
11: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
12: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
1: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
13: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte odhadu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: A příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské

0: Díky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
1: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánů a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
0: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích

0: více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady mám asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme asi 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
7: a získat ho tady doma ve stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
9: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
10: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Sinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
11: Tereza Tvarušková!

0: kuchyně specialit, sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
0: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
5: Krásně se nám jelo.
6: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hockou manželku, to se jede samo.
1: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
0: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
8: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
7: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
9: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
7: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
10: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu uvnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
7: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne, takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožmberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty poličtěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna Televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla.

0: mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
1: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
2: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
3: Máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť, kolegové z investice teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
2: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
4: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
5: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
6: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
7: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
8: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
9: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
5: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
10: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
5: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
11: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
4: Při rekonstrukci slavné katedrály na plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
12: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
12: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku. zámku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
12: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
12: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak, Lenka Prokšová.
4: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru. O orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes. A je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
4: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
16: Hezký den.
4: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
4: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
16: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo, ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila
4: jsem tam. A jedno violončelo?
16: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
4: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
16: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem dobřanské zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat. kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
4: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
16: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
4: Chtěli se ukázat, že to umí.
16: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět. Děláme třeba 5 koncertů ročně. A spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
4: Hmm. My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr a pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
17: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví, když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
4: Ne.
17: Ale jako prostě to tam je. No.
4: Takže, dá se
17: no.
4: Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
17: No, on to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde to já to asi jsem? Teď těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
16: Úplně pan i dirigentovi.
17: No, taky se mu to stane.
4: Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
16: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
4: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
16: Děkujem.
17: A určitě se přijďte podívat, ať víte, s kým jste měl tu čest.
4: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka, no a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaký prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaký vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholový nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 desítek mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na Pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Podemlíní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplac, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlobce. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou.

0: Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6

0: 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučujeme naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. I celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
1: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
2: Dokonce dva měsíce nazpátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let. A v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů. Nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
1: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce a nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
1: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
1: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
2: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
1: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný, já tomu stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
11: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
12: Tereza Tvarůšková!

0: vůně specialit, sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
0: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
5: Krásně se námilo.
6: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
1: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
0: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
8: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
7: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
9: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
7: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
10: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
7: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne, takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožmberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního pola mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
6: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
6: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
6: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
6: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
17: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
17: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
18: A jedno violončelo?
17: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
18: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, a druhý den jsme se jako stydili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
16: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
18: ano.
16: Tak to nakonec zůstalo na mě.
18: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
16: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
18: Chtěli se ukázat, že to umí.
16: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
18: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
17: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje. Ale jako prostě to tam je. No.
18: Takže, dá se
17: no.
18: Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
17: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde pa já to asi jsem? Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
16: Úplně pan i dirigentovi.
17: No, taky se mu to stane.
18: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
16: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
18: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
16: Děkujem.
17: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
18: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí si zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy, původní úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka, no a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholový nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citron je teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum, kokos, ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu chutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na Pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc. Je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve

0: Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohle to všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady mám asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci.

0: Takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
1: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmiborské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
2: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
1: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
3: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
1: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
0: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
1: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
5: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
4: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
6: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
4: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
7: Pocity jsou neuvěřitelný, já tomu stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
6: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
4: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
8: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
4: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
9: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
10: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
11: Tereza Tvarůšková!

0: kromě specialit, sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.

0: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
2: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
3: Krásně se námilo.
4: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
5: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi Zak Soňa Tremlová-Vachová.
6: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
7: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
6: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
8: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
6: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
9: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skozavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
6: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Že jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu, moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebe důvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního pola mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
6: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
6: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
6: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
6: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
17: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
17: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
18: A jedno violončelo?
17: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
18: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, a druhý den jsme se jako stydili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
16: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
18: ano.
16: Tak to nakonec zůstalo na mě.
18: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
16: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
18: Chtěli se ukázat, že to umí.
16: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
18: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
17: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje. Ale jako prostě to tam je. No.
18: Takže, dá se
17: no.
18: Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
17: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kde pa já to asi jsem? Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
16: Úplně pan i dirigentovi.
17: No, taky se mu to stane.
18: Asi problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
16: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
18: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
16: Děkujem.
17: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
18: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde se přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koní a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaký prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaký vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sebe ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12-15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum, kokos, ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Jandejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 desítek mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Děšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojí to za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Osmého července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánů a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém.

si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohle to všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. I celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce a nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco

0: co našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
1: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
3: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
2: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
4: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
2: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
5: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
4: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
2: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
6: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
2: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
7: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
8: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
9: Tereza Tvarůšková!
10: Speciálit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
11: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
10: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
12: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
13: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
10: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
14: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
15: Krásně se námilo.
16: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hockou manželku, to se jede samo.
11: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
10: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
1: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst v plzeňském a karlovarském kraji.
17: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
1: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
18: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
1: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
19: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skozavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
1: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Že jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu, moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty poličtěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a

0: pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna Televize v socialismu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z Investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Kolorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. V Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
14: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
15: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
13: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
16: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
13: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
14: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
13: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
18: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
17: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje její. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
18: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašly prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
19: A jedno violončelo?
18: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
19: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. A druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
17: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že Zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
19: ano.
17: Tak to nakonec zůstalo na mě.
19: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
17: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
19: Chtěli se ukázat, že to umí.
17: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
19: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
18: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
19: Ne.
18: Ale jako prostě to tam je. No.
19: Takže, dá se
18: no.
19: Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmedlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
18: No, on to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kdepa já to asi jsem. Těme, hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
17: Úplně pan i dirigentovi.
18: No, taky se mu to stane.
19: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
17: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
19: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
17: Děkujem.
18: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
19: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde se přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koní a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaký prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaký vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sebe ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12-15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum, kokos, ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Jandejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalejších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Děšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na Pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Podemlíní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojí to za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Osmého července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánů a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku,

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohle to všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naši mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce naspátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 2 desítky let a jsem rád, že po 4 letech

0: Nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků. Ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál. Na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
2: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
3: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
2: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
4: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
5: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
6: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
7: Tereza Tvarůšková!
8: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
9: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
8: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
10: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
11: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
8: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
12: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
13: Krásně se námilo.
14: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
9: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
8: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
13: Letní pochoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst v plzeňském a karlovarském kraji.
15: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivu

0: Vání hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že kor pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
1: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečnost. Výlet.
2: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě, pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
1: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
3: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
1: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo tu historický náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila Městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry i, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. Nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního pola mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
6: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoliv starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
6: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
6: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu 32 milionů máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
6: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
17: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje její. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory, a jsme za to moc rádi a děkujeme. Hmm.

0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
1: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
0: A jedno violončelo?
1: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
2: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že Zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Takže asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
2: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
2: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
1: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
0: Ne.
1: Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
1: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kdepa já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytím. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
2: Úplně pan i dirigentovi.
1: No, taky se mu to stane.
0: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
2: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
2: Děkujem.
1: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí si zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy, původní úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka, no a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholový nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum, kokos, ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších

0: Je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
1: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blimegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohle to všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují naše mistři. V současné situaci tady mám asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce a nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila

0: Vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
1: Pocity jsou neuvěřitelný, já tomu stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
2: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
0: A povedlo se. Ondřej Cink ve stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
3: Získat ho tady doma ve stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým stupno.
0: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
4: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
5: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
6: Tereza Tvarůšková!

0: kromě specialit, sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
0: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
5: Krásně se námilo.
6: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
1: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
0: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
8: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
7: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
9: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
7: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
10: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
7: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat

0: naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
1: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Stachova pro televizi ZAK, František Šimánek.
2: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
3: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
4: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
3: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
5: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
6: A samozřejmě pro studenty stavebnictví architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne, takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
3: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
4: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
3: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
7: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
3: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
2: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
8: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
9: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů, těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová, propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
8: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
10: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená, neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
8: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
11: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat. Potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
12: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
8: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
2: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
13: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z Investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Kolorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. V Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
14: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
15: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
13: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
16: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
13: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
14: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
13: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
18: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
17: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje její. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
18: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašly prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
19: A jedno violončelo?
18: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
19: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, a druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
17: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že Zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
19: ano.
17: Tak to nakonec zůstalo na mě.
19: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
17: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
19: Chtěli se ukázat, že to umí.
17: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
19: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
18: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
19: Ne.
18: Ale jako prostě to tam je. No.
19: Takže, dá se
18: no.
19: Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
18: No, on to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, děpa, já to asi jsem. Těme, hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
17: Úplně pan i dirigentovi.
18: No, taky se mu to stane.
19: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
17: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
19: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
17: Děkujem.
18: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
19: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaký prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaký vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět bude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blimegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naši mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce naspátek jsme měli zaměstnanou 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů. Nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelný. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách problout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.

0: a povedlo se. Ondřej Cink ve stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
1: Získat ho tady doma ve stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
0: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
2: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
3: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
4: Tereza Tvarušková!

0: kromě specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
0: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
5: Krásně se námilo.
6: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
1: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
0: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
8: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
7: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
9: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
7: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
10: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
7: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl Food Festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo? A střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu, moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší. Spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splňování, která je využívána v praxi. Je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená, neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry i, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna Televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť, kolegové z investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře. Takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme kolci. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. V Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
6: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900 a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla a proto jsem rád došel.
6: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
6: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu 32 milionů máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dní přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
6: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
17: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
17: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
0: A jedno violončelo?
17: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
16: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že Zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
0: ano.
16: Tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
16: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
16: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
17: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
0: Ne.
17: Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
17: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kdepa já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytím. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
16: Úplně pan i dirigentovi.
17: No, taky se mu to stane.
0: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
16: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
16: Děkujem.
17: A určitě se přijďte podívat. ať víte, s kým jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníky.

0: Kráři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí si zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka, no a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sebe ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholový nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum, kokos, ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplac, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc. Je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Osmého července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlobce. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánů a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Tohle to všechno se v tom zohledňuje a pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
1: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naši mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
1: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
0: Dokonce 2 měsíce naspátek jsme měli zaměstnanou 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
1: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
1: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
1: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
0: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
1: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
5: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
7: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
5: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
8: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
7: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
5: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
9: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
5: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
10: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže

0: Samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
1: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Sinkovi, že jo, komu jinýmu. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.

0: kromě specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
0: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
5: Krásně se nám jelo.
6: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
1: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
0: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
8: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
7: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
9: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
7: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
10: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to ty prázdninové štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu uvnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
7: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale i naš spokojenost. Když máte vedle sebe hezkou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožmberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu, moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak

0: bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodní polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
2: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
3: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
4: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
5: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
6: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
7: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
8: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
4: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
9: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
4: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
10: I příští ročník už zná své datum. V Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
3: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
11: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
12: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
13: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
11: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla ihned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
14: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
11: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
12: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu 32 milionů máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dní přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
11: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
3: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru. O orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes. A je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
15: Dobrý den.
3: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
16: Hezký den.
3: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
15: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
3: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
16: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo, ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
3: A jedno violončelo?
16: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
3: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu. A druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
15: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem dobřanské zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
3: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
15: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení. respektive dlouho nebyli. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
17: Chtěli se ukázat, že to umí.
15: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět. Děláme třeba 5 koncertů ročně. A spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
17: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr a pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
16: Jo. Hlavně ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje. Ale jako prostě to tam je. No.
17: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
16: No, on to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kdepa já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
15: Úplně to i dirigentovi.
16: No, taky se mu to stane.
17: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
15: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku té skladby. Ze začátku víc koukají do not. Ale na konci už koukají na mě.
17: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
15: Děkujem.
16: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
17: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde se přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na výstup, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy, původní úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. No je na zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12-15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citron je teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Jandejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Děšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se shromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc. Je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte odhadu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Osmého července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlobce. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historických

0: historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
1: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermeieru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
0: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se

0: 1500 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce dva měsíce naspátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
2: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
3: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
5: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
4: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
6: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
4: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
7: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách probloud.
6: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
4: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
8: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
4: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
9: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
10: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No, atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
11: Tereza Tvarůšková!
12: Vůně specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
13: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem

0: starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
5: Krásně se námilo.
6: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
0: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
7: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
8: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
7: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
9: Na panelech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
7: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
10: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skozavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
7: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou. Tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci. Mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne. Takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata. A myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožmberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty poličtěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry i, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna Televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť, kolegové z Investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
6: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoliv starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
6: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
6: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
6: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru. O orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes. A je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
17: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje její. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
17: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
0: A jedno violončelo?
17: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, druhý den jsme se jako stydili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
16: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že Zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit, tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít a zahrát si?
16: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
16: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
17: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
0: Ne.
17: Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se no. Tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
17: No, on to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, děpa, já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
16: Úplně to se stane i dirigentovi.
17: No, taky se mu to stane.
0: Problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
16: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
16: Děkujem.
17: A určitě se přijďte podívat. ať víte, s kým jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrón je teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu uchutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Podemlíní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc. Je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojí to za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Července 28. si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blimegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohle to všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naši mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u

0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
1: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
2: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupně má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
4: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
3: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
5: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
3: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
6: Pocity jsou neuvěřitelný, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
5: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
3: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
7: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
3: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
8: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
9: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
10: Tereza Tvarůšková!

0: kromě specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
0: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku

0: 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
1: Krásně se námilo.
2: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
3: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
4: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
5: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
6: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
5: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
7: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
5: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
8: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
5: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne, takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožmberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduchu, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat. Potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: Tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investice teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Kolorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
6: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900 a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
6: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevili mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
6: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
6: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
17: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
17: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem
0: tam. A jedno violončelo?
17: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
16: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Takže asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
0: ano.
16: Tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
16: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
16: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
17: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
0: Ne.
17: Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
17: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kdepa já to asi jsem. Těme, hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
16: Úplně pan i dirigentovi.
17: No, taky se mu to stane.
0: Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
16: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
16: Děkujem.
17: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní Lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12-15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum, kokos, ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na Pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Podemlíní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc. Je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: a příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blimegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a bittermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců. Dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučují je naši mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme asi 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce naspátek jsme měli zaměstnanost 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, jen musíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky,

0: Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
2: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec, protože tady sekáme, udržujeme ten areál, a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
3: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod ji totiž najížděla i během tréninků.
4: Pocity jsou neuvěřitelné. Já tomu stále nemůžu uvěřit, nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách problout.
3: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: A povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
5: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
6: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
7: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
8: Tereza Tvarůšková!

0: kromě specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
1: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally elegance, což je nádherná akce.
0: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
2: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
3: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
0: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
4: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
5: Krásně se námilo.
6: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hockou manželku, to se jede samo.
1: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
0: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová. Letní

0: Pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
1: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
0: Interaktivní QR stezka ve Škodalandu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
2: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
3: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl Food Festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí Rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek Přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technicky, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne, takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista. Kříže.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu, moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší. Spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splňování, která je využívána v praxi. Je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat, potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinale.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry i, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z Investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. V Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
6: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
13: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
14: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
6: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
15: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
6: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
13: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu 32 milionů máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dni přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
6: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Záklenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
16: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
17: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
16: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje její. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
17: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašli prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem tam.
18: A jedno violončelo?
17: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
18: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem. To se založilo asi po pátém pivu. Druhý den jsme se jako stydili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
16: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem Dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že Zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
18: ano.
16: Tak to nakonec zůstalo na mě.
18: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
16: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška. Stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
18: Chtěli se ukázat, že to umí.
16: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
18: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
17: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
18: Ne.
17: Ale jako prostě to tam je. No.
18: Takže, tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
17: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, děpa, já to asi jsem. Do těme hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytí. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo, ale stane se to, no.
16: Úplně to se i dirigentovi.
17: No, taky se mu to stane.
18: Asi, problém. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
16: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
18: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
16: Děkujem.
17: A určitě se přijďte podívat. Ať víte, s kým jste měl tu čest.
18: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na výstup, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i Farma Park Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka. No a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie, a pustili jsme se do toho a vznikl Farma Park.
1: Farma Park letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koní a můžou, malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaký prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaký vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sebe ještě pomerančový likér kiraso, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholový nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně má kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citrony, teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu chutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská

0: Vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalějších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
1: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Těšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na Pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte odhadu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojí to za to, bude to romantický.

centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Osmého července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlobce. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Heřmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a Biedermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry, dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může

proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohleto všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce naspátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů do práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, že nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já, jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve

0: Proto je tady sekáme, udržujeme ten areál a už víme, co kluci potřebují.
1: Na tratích ve Stupně se během 3 dnů představilo kolem 600 závodníků.
2: Máme tady kompletní českou bajkovou špičku, nejenom špičku, ale opravdu všechny závodníky, kteří závodí v cross country, protože domácí šampionát se nikdo nechce nechat ujít.
1: V ženské elitní kategorii slavila vítězství Tereza Tvarůšková. Trať ve Stupně dobře znala. V přípravě na závod je totiž najížděla i během tréninků.
3: Pocity jsou neuvěřitelné, já to stále nemůžu uvěřit. Nečekala jsem to, ale opravdu mi strašně pomohlo najít si určitý stopy. Znala jsem opravdu každý kořen, každou zatáčku a to mi vlastně pomohlo se koncentrovat jenom na ten výkon a technikou se jakoby v uvozovkách proplout.
2: Právě teď jsme před startem vlastně vrcholu celého toho šampionátu a to je start muži elite, kdy domácí odchovanec Ondra Cink dneska bude bojovat o 8. titul mistra České republiky. Pokud ho urve, překoná zlatého vítěze z Londýna olympionika Jaroslava Kulhavého.
1: Povedlo se. Ondřej Cink ve Stupně vybojoval svůj 8. titul mistra republiky v cross country a stal se tak rekordmanem v počtu českých šampionátů.
4: Získat ho tady doma ve Stupně, tak to je pro mě vždycky, to je pro mě speciální. A de facto vždycky, když tady já závodím, tak je to pro mě speciální, protože tady ve Stupně jsem vyrůstal. Jezdil jsem tady za první tým Stupno.
1: Mistrovství doprovázela skvělá atmosféra a podpora fanoušků podél celé trati.
5: Mně se líbí to, že každý rok je to tady o kousek posunutý do té kvality, takže samozřejmě mistrovství republiky je o něčem jiným než běžný závod, ale je to tady velice pěkný a myslím si, že už si to tu našlo i své příznivce, protože pořád je tady plno.
6: Samozřejmě jsem fandil Ondrovi Cinkovi, že jo, komu jinému. No atmosféra pecka, jsem tady po třetí a furt super.
7: Tereza Tvarůšková!
8: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
9: Dnes je Food Festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
8: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food Festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
10: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
11: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
8: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
12: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
13: Krásně se námilo.
14: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hockou manželku, to se jede samo.
9: Mě tedy hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou, tuším, že to je Cadillac.
8: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
15: Letní pohoda, sport a teď nově i velké prázdninové dobrodružství. Plzeňský sportovní areál Škodalent na břehu Litické přehrady láká přes prázdniny na unikátní novinku – virtuální cestu po západních Čechách. Ta poutá na 23. ročník prázdninové štafety, která zavede rodiny na 80 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
13: Náš kraj je úžasný, nicméně, když se jako dítě vzpomenu, tak k tomu obdivování hradů, zámků, těch turistických cílů jsem přece jenom musel trošičku dorost a proto věřím, že pro ty menší děti, tak návštěva tuto hradu u nás ve Škodalandu spolu s těma dalšíma atrakcemi, které tady máme, tak tu turistickou štafetu oživí a jsem moc rád, že tady ten Škodaland jedním z cílů je.
15: Interaktivní QR

0: stezka ve Škodalendu funguje jako virtuální průvodce. Stačí namířit telefon a hned víte, jaké poklady skrývá okolní region a kam vyrazit na další skutečný výlet.
1: Na Panalech je například, v kterých letech vznikaly první přírodní rezervace v kraji, kolik je národních parků v kraji. Je to spíš ne zaměřený na jednotlivé cíle, jako ta prázdninová štafeta, ale spíš na takové zajímavosti právě v tom tématu, který otevírá ta prázdninová štafeta. A je to formou kvízu, takže návštěvník si přečte otázku, má tam A, B, C a samozřejmě pokud odpoví, tam jsou přesně instrukce, bude vyhodnocený.
0: Na území třetího plzeňského obvodu, konkrétně na Borech, se nachází i další velmi oblíbený cíl prázdninové štafety.
2: Jedná se o dětský prvek Valhola. Je to teda tý prázdninový štafety nejnavštěvanější zastávka. Je to 7 metrů vysoký, vejde se tam do toho až 30 dětí. Jak vidíte, je to více patrový, děti do toho můžou naběhnout, je tam vlastně veškerý vyžití od stěny, od skluzavky, od vlastně poběhu dovnitř. Je to nejvyšší a vlastně unikátní prvek v Plzni, který máme. Já jsem hrozně rád, že to děti baví.
0: Prázdniny jsou ještě na samém začátku a na objevování je stále času dost. Pokud chcete zažít ještě víc zábavy, můžete se těšit na interaktivní akci Prázdninový polčas, která vypukne v sobotu 1. srpna v Borském parku. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Krásný den. Vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Masarykovo náměstí v Sokolově ovládl food festival s nabídkou specialit z různých koutů světa a do města zamířili také účastníci 8. ročníku Elegance Rally, kteří představili historické automobily i motocykly. Obě akce přilákaly do centra stovky návštěvníků.
1: Specialit sladkých dobrot i zvuk historických motorů. Takovou atmosféru nabídla sobota 18. července v Sokolově. Na své si přišli milovníci dobrého jídla i automobilové historie.
2: Dnes je food festival, který je vlastně v Zámeckém parku a tady na našem starém náměstí vlastně právě dojíždí rally Elegance, což je nádherná akce.
1: Zámecký park provoněly speciality české i světové kuchyně. Food festival nabídl pestrou gastronomii i příjemné zázemí pro setkávání.
3: My jsme si dali u mongolského stánku ty taštičky, ty jsou dobrý, s hovězím, čabureky.
4: Dáme si něco sladkého a asi si dáme možná nějaký langoš a kávičku samozřejmě, ta je tady výborná.
1: Odpoledne pak do centra postupně přijížděly posádky Elegance Rally. Historické automobily i motocykly po absolvování soutěžní trasy zaplnily náměstí, kde si je návštěvníci mohli zblízka prohlédnout.
5: Je tady Dodge z roku 1920, tamhle je Praga Piccolo, jo, jsou tady krásný dekávy z Německa, Cadillac z roku 58, jo, Elvisovo, jo, takže je toho spousta na koukání. I motorek je tady hodně.
6: Krásně se námilo.
7: Trošku pršelo, trošku bylo hezky, ale jinak spokojenost. Když máte vedle sebe hodskou manželku, to se jede samo.
2: Mě tady hodně zaujal ten Dodge a pak samozřejmě to auto, které stojí za mnou. No, tuším, že to je Cadillac.
1: Dobré jídlo, historická technika i letní atmosféra tak přilákaly do Sokolova tisíce návštěvníků. Pro televizi ZAK Soňa Tremlová-Vachová.
0: Město Tachov přichází s jedinečným okamžikem ve své novodobé historii. Vedení města oficiálně vyhlásilo historicky vůbec první architektonickou soutěž. Jejím předmětem je návrh novostavby polyfunkčního městského domu přímo na náměstí Republiky, který se stane novým impulzem pro oživení celého centra.
8: Město Tachov vyhlásilo svoji historicky první architektonickou soutěž. V centru města vyroste nový polyfunkční dům, který nahradí nevyhovující budovu Domu potravin, která bude demolována. Město budovu odkoupilo před 2 lety, v době, kdy probíhala rekonstrukce náměstí.
9: Takže jsme se rozhodli jít od počátku cestou komunikace s občany, dali jsme dohromady dotazníkové šetření a workshopy se zastupiteli a vytvořili jsme obsahovou náplň toho budoucího objektu a následně jsme vyhlásili architektonickou soutěž, jakožto cestu, sice složitou a zdlouhavou, nicméně cestu, která vede ke kvalitnímu výsledku.
8: Stávající budova svým technickým stavem, dispozičním řešením a architektonickou kvalitou nevyhovuje současným požadavkům. Cílem radnice je, aby nový objekt i nadále sloužil potřebám občanů a přinesl nové příležitosti pro setkávání.
10: Pro nás bylo důležité, aby ta budova souzněla s tím historickým centrem, ale zároveň není ambice, aby nějak historizovala. Chceme vlastně moderní dům, který bude fungovat pro naše 21. století a který doplní ty potřeby, které tady jsou potřeba doplnit, ale zároveň chceme, aby reflektoval tu historickou stopu nebo to historické náměstí, kde se vlastně bude nacházet.
8: Součástí zadání je také obnova takzvaného Senného trhu, historického náměstíčka v předprostoru Zámecké brány. Návrh prozkoumá nezávislá odborná porota a po podzimním vyhlášení výsledků bude následovat příprava projektové dokumentace. Se zahájením realizace se počítá v roce 2028. Z Tachova pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Studenti fakulty stavební ČVUT se zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Cisterciácké opatství ČVUT a spolek přátel kláštera ve Vyšším Brodě podepsali memorandum o spolupráci, která má pomoci s péčí o historický areál. Jedním z prvních projektů by mohla být obnova nejstaršího pivovaru v jižních Čechách.
6: Studenti Českého vysokého učení technického se nově zapojí do obnovy Vyšebrodského kláštera. Zástupci cisterciáckého opatství stavební fakulty ČVUT a spolku přátel Vyšebrodského kláštera proto podepsali memorandum i rámcovou smlouvu o spolupráci.
11: Je to velmi významný den, poněvadž vlastně máme za sebou partnera České vysoké učení technické, to renomovaná škola a hlavně škola, která vychovává odborníky a může nám pomoct i právě na té odborné stránce.
6: Za společným projektem stojí nově obnovený spolek přátel Vyšebrodského kláštera. Právě jeho členové přišli s myšlenkou propojit historickou památku s odborným zázemím stavební fakulty.
12: Cisterciácké opatství bylo založeno 1259 a má teda mnohem delší a bohatší historii ČVUT, ale 320 let stará univerzita, takže to dává smysl spolupracovat.
13: A samozřejmě pro studenty stavebnictví a architektury je to vlastně taková přirozená laboratoř, ve které mohou pracovat a nemusí se jim simulovat nejrůznější věci, mohou tady propočítávat nosnosti, zda to už musí strhnout nebo ne, takže se domnívám, že tady opravdu to bude velký zájem o práce vypsané na tato témata a myslím si, že podobné fakulty už, a vím to, chtějí následovat tohoto příkladu a já jsem velmi ráda.
6: Hosté si prohlédli část rozsáhlého areálu, barokní kostel, galerii, hrobku Rožumberků a Jana Zrinského, ale také místa, která na svou obnovu teprve čekají. Jedním z prvních společných projektů by měl být historický pivovar, považovaný za nejstarší v jižních Čechách.
11: Bohužel za komunistů byl zdevastovaný, nám to vrátili před několika lety, také zdevastovaný a zatím na to nemáme peníze, aby jsme ho obnovili. Chtěli bychom střechu obnovit, protože tam hlavně prší, že jo, a střecha je základ.
6: Součástí programu byly také odborné přednášky. Historik Jiří Šindelář připomněl výsledky desetiletého výzkumu Závišova kříže, jednoho z nejcennějších relikviářů v České republice. Novou publikaci i dosud neznámé objevy tu badatelé veřejnosti představí 10. září.
14: Ukázalo se, že tam bylo tajemství, které počkalo až do 21. století a my jsme přišli na spoustu novinek. Podařilo se přeučit nějaké drahokamy, které na kříži jsou. Ukázalo se, že třeba dlouho tradované rubíny na kříži nejsou vůbec. No a největší překvapení tedy je v té hlavní relikvii svatého dřeva. Ukázalo se, že tam jsou relikvie dvě a my teď zpracováváme, co to znamená, jak se v tom máme vyznat a co je tou skutečnou pravou relikvií z Krista.
6: Spolek přátel Vyšebrodského kláštera chce podle jeho členů pomáhat nejen s obnovou areálu, ale také pořádat přeshraniční kulturní akce.
0: V Centru energetických a environmentálních technologií při Vysoké škole Báňské v Ostravě se konalo mediální setkání zaměřené na projekty financované z evropských fondů.
15: Moravskoslezský kraj už není jen regionem uhlí a oceli. Stále více se profiluje jako centrum výzkumu moderních technologií, chytré energetiky a inovativního podnikání. Tuto proměnu představilo mediální setkání v Ostravském centru energetických a environmentálních technologií na Vysoké škole Báňské, zaměřené na projekty podpořené z evropských fondů. Jedním z nich je projekt Refresh.
16: My jsme vymysleli řadu nových technologií, které se využívají pro čištění vody, pro čištění ovzduší, spoustu nových materiálů, které se propisují také do energetiky. V rámci technologií pro energetiku jsme vymysleli technologii plazmového splyňování, která je využívána v praxi, je schopna zpracovávat odpady, směsný komunální odpad, to znamená, řešíme ekologickou zátěž, kterou tady Ostrava má, plus podpora nových vodíkových technologií, plus podpora využívání zdrojů. Těch výstupů je strašně velká spousta. Plus ještě navíc tím, že pracujeme s vodíkovými technologiemi, je to technologie nová. Propisuje se do využívání v automotiv. Nejsou to jenom technologie, je to i nějaká legislativa a řada nových postupů.
15: Jak zpracovat bioodpad přímo v místě vzniku a proměnit ho na využitelnou surovinu, ukázala technologie Biokon.
17: Je to vlastně takový sofistikovaný technologický kompostér, kde dovnitř dáte odpad a s využitím přírody on začne rychle kompostovat, to znamená neroste tam teplota a po dnech nebo hodinách ten odpad je zhygienizovaný a může se s ním do substrátu nebo na pole.
15: Výraznou linkou setkání byly dovednosti pro 21. století. Projekt Trautom, za kterým stojí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, pracuje s více než 80 firmami v regionu.
18: Zkuste se zamyslet nad tím, že někomu tady končí práce v regionu. Ten člověk na to nemusí být sám, potřebuje se zorientovat v tom, v čem se potřebuje dál vzdělávat. Potřebuje se zeptat, jaké jsou vlastně moje dovednosti a potřebuje vědět, kde najde uplatnění. A v tomhle my konkrétně pomáháme. A to, co je taky důležité, my víme, že firmy jsou dneska nucené adoptovat nové technologie. Ale jak to předat lidem, jak jim to vysvětlit, jak je vzdělat, jak na to adaptovat všechny zaměstnance. A to je právě naše role. My si připravujeme takzvané transformační plány a ty potom naplňujeme v procesu nějakého vzdělávání.
19: Z našeho pohledu určitě by mělo dojít k tomu, že se do kraje budou vracet lidé, budou se vracet po studiích, najdou tady zajímavá pracovní místa, ať už ve výzkumu, nebo ve firmách, které se rozvíjí, které mají ambice. Bude to region, kde bude možné dobře skloubit pracovní rodinný život.
15: Mediální setkání ukázalo, že transformace Moravskoslezského kraje za pomoci podpory z evropských fondů není gestem, ale součtem konkrétních kroků.
0: V Hodonínských lázních se uskutečnila beseda s mladou tvůrkyní Julií Černou. Režisérka a absolventka zdejší umělecké průmyslovky se proslavila svým prvním animovaným filmem Kámen osudu, který uvedl festival Berlinále.
20: Celé léto zaplnila městská knihovna Hodonín festivalem Literární Slovácko. Jeho součástí jsou i besedy se zajímavými tvůrci z našeho regionu a organizátoři festivalu nemohli přehlédnout Julii Černou. Dívka, která je ze Strážnice a studovala střední průmyslovou a uměleckou školu v Hodoníně, zaujala svým třídílným komiksem Kámen osudu. Z něho pak vznikl krátký animovaný film, který dostal mimo jiné Českého lva a loni byl uveden v soutěži na druhém nejprestižnějším světovém filmovém festivalu Berlinále.

0: tak nějak jsem si čmrkala do zápisníku a já hodně ráda využívám takové humanoidní předměty polištěné, takže jednou z toho byl kámen s lidskýma končetinama a pojmenovala jsem ho Kámen osudu, protože taky mám ráda takové květnaté názvy.
1: Právě Kámen osudu, jak v podobě komiksu, tak filmu si mohli návštěvníci lázní prohlédnout a pak o něm s autorkou besedovali. Julie Černá teď studuje v ateliéru animace na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a chystá další film, který bude její diplomovou prací. Kámen osudu je ale pro kariéru mladé režisérky stále velmi důležitý.
0: Hodně mi to dodalo sebedůvěry, protože to byla moje první práce, nějaká jako režijní, a hodně mě to popohnalo v tom, že hned v první film, co jsem vytvořila, se dostal na tak prestižní festival a i mi to otevřelo hodně dveří do budoucna, protože se chci kariéry režisérské věnovat dál.
1: Beseda se uskutečnila v Hodonínských lázních, kde se odehrají i některé další pořady čtvrtého ročníku festivalu Literární Slovácko. 23. července to bude cestopisná beseda Rumunsko, jak ho neznáte, a 6. srpna televize v socialismu.
2: Z dnešního Týdne v regionech je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Fotbalové mistrovství světa skončilo velkou show a šampioni jsou z Evropy. To je, věřím, dobrá zpráva pro fanoušky i pro ty, které šílenství kolem fotbalu už unavovalo. Další dobré zprávy přidáme z našich regionů a ukážeme třeba, jak vypadal letošní festival Colors of Ostrava, nebo představíme zajímavé vodní sporty. Zkoušeli jste někdy vodní polo nebo v současné době populární paddleboard? Praha 4 takovou možnost nabídla všem, kteří se v horkých letních dnech přišli ochladit na její koupaliště.
1: Projekt Čtyřka sportuje během léta představuje návštěvníkům různé sportovní kluby a disciplíny. V areálu biotopu Lhotka si tentokrát mohli zájemci vyzkoušet vodní sporty, paddleboardy nebo se blíže seznámit s vodním pólem.
2: Máme tady dokonce šampiony České republiky ve vodním pólu, takže kluci jsou připraveni ukázat nejenom svaly, ale i své umění tady, takže určitě to bude super ukázka. A nicméně máme tady i paddleboardy, bude tady ukázka plavání, nebo respektive můžeme tady někoho naučit plavat, byť si všichni myslíme, že plavat umíme, ale formálně neumíme plavat. A je tady i třeba kánoje a další aktivity.
3: Teď jsme vám přišli tady představit, protože jsme vyhráli letos ligu vodního póla mužskou, ale sbíráme ocenění i ve všech kategoriích, které máme. Máme dorostence, děti, máme ženy a ve všech kategoriích se umisťujeme na předních příčkách.
4: Celou sezónu jsme byli schopni hodně makat, ale zároveň si to hodně užívat, jak v bazénu, tak mimo bazén. A i přesto, že jsme měli spoustu nových vlastně hráčů v týmu, tak jsme to zvládli se hodně semknout a šli jsme si za svým cílem. No tak máme tady dvě brány, jak je vidět, míče, a můžou si s náma zkusit vystřelit na bránu, nebo si zahrát nějaký zápas, anebo se jenom kouknout, jak to vypadá, a od vodním polu se dozvědět něco nového.
1: Biotop Lhotka prošel v uplynulých měsících rekonstrukcí. Návštěvníkům nově nabízí například modernější sprchy, upravené zázemí nebo nové občerstvení.
5: My máme stany, máme krásné stánky, dokončit ovál, vybudovat chodník, vybudovat trávník, zrekultivovat. Ve své podstatě se nám podařilo hlavně vyřešit problém s vodou, protože vrty se nám tady uspávaly. A jak vidíte, probíhá stavba dalších sportovišť. Kolegové z investic teď dokončují projekt, rozvíjíme celý projekt a cílem je, že celé koupaliště, celý areál budeme provozovat celoročně.
1: Projekt Čtyřka sportuje běží po celé letní prázdniny a nabízí na různých místech Prahy 4 sportovní aktivity pro děti i dospělé. Natálie Vašková, Televize Praha.
0: Rekordní návštěvnost, premiéry světových hvězd, ale také pořádná průtrž mračen. I to byl letošní ročník jednoho z největších českých festivalů Colors of Ostrava.
6: Festival Colors of Ostrava má za sebou další úspěšný ročník. Do Dolních Vítkovic přivedl o několik tisíc návštěvníků více než loni. Publikum si užilo koncerty světových hvězd, včetně českých premiér Lorde a Teddyho Swimse. Velký zájem byl také o diskuze, divadelní představení i zábavné pořady.
7: Letos poprvé máme Steel Stage, což je scéna dedikovaná pro písničkáře, takže oproti loňsku, kdy jsme přidávali Fresh Stage, tak letos zrovna přidáváme scénu, ke které si sednete, dáte si něco dobrého k jídlu a k pití.
8: Milujeme Colorsy. Ta atmosféra je tady naprosto nezapomenutelná.
9: To by byl jednoznačně úplně nejlepší. To byl tak úžasný koncert, že na to do smrti nezapomenu.
10: Hlavně to bylo úžasné, kolik lidí tam zůstalo, i když jako počasí úplně nepřálo.
6: Silné emoce si z festivalu odvážejí nejen návštěvníci, ale i vystupující hosté.
11: Atmosféra byla super, takže mám dneska spousta emocionálních zážitků. Ostrava je hrozně vstřícná vlastně k umění, takže já se tady cítím dobře.
6: Ani vydatné deště v závěru festivalu průběh akce díky nasazení celého týmu nenarušily.
12: I příští ročník už zná své datum. Dolní oblasti Vítkovice uskuteční od 21. července 2027. Ivona Fajtová, Televize Polar, Ostrava.
0: Při rekonstrukci slavné katedrály na Plzeňském náměstí Republiky byly objeveny tajemné schránky s poselstvím z minulosti. U otevření byla i naše kolegyně.
13: Výjimečný okamžik, na který všichni netrpělivě čekali. Ve středu 15. července bylo před zraky odborníků, zástupců města a plzeňského biskupství odhaleno, co obsahovaly dvě tajemné schránky, ukryté v Sanktusové věži katedrály svatého Bartoloměje. Odhalení bylo však doprovázeno určitým zklamáním. Uvnitř tubusů se totiž nacházely artefakty staré pouhých 30 let.
14: Já jsem moc rád, že se tady shromáždilo tolik lidí, takže je to něco, co nás přitahuje. Možná jsme byli trošku zklamaní, že tam jsou věci jenom z roku 90 a nikoli starší. Takže je to velký úkol, který bude pokračovat, vlastně zjišťovat, kam se poděly ty věci z minulých schrán, které byly v roce 90 vyňaty. Já jsem čekal, že tam budou ještě věci z opravy Kamila Hilberta, to znamená z roku 1900, a možná někde ještě starší, že takhle postupně to tam dali. A byl bych moc rád, kdyby až tam budeme dávat věci my, na konci roku 27, až se bude končit oprava, abychom tam možná dali ještě věci, které budou připomínkou těch oprav z minulých let, když je dohledáme někde v archivu nebo v nějakém muzeu.
15: Já jsem se na touto událost moc těšil, takže děkuju biskupství za to, že mě pan biskup pozval. Katedrála je nedílnou součástí plzeňského náměstí, je to srdcem Plzně a trošku neskrývám zklamání, protože ty věci jsou z 90. let, nicméně zvědavost u mě převládla, proto jsem rád došel.
13: Schránky otevřeli s maximální opatrností dělníci ze stavební firmy, kteří je ve věži objevili. Za hrobového ticha nejprve začali rozkrývat hranatou schránku, ve které objevily mince, dobové tiskoviny a propagační materiály města Plzně z počátku 90. let. Otevření druhé zaoblené schránky bylo o něco dramatičtější, jelikož nechtěla i hned povolit. Po pár minutách se ukázalo, že obsahuje stočené noviny ze stejného období.
16: Snažili jsme se jenom o to nepoškodit to, co bylo uvnitř, nepoškodit listinné formy, případně nějakou jinou dokumentaci nebo vzácnost, která by se tam mohla vyskytovat. Spíš tam hrála trochu nervozita malinká o tom, co tam bude nebo nebude, co z toho vyběhne, vyletí nebo se vylije. Naštěstí se nic nestalo, takže ta náročnost byla taková průměrná.
13: Zástupci plzeňského biskupství neopomněli na slavnostním aktu zmínit rozsáhlou opravu střechy a krovů katedrály s nejvyšší kostelní věží v Česku, která začala na jaře letošního roku.
14: 85 milionů je obrovská částka, přesto to je bez presbytáře. Jsme rádi, že téměř polovinu, 32 milionů, máme z evropských peněz. Jsme rádi, že 3 miliony nám k tomuto dní přislíbil plzeňský kraj. Věříme, že také město Plzeň se připojí, protože při té první opravě víme, že se podílilo zásadní částkou a budeme se snažit, aby zbytek buď s přispěním drobných dárců nebo firem, které mají katedrálu ve svém znaku mnohdy, abychom se dostali k částce, že potom naše dieceze bude schopná 25 milionů do toho dát také z vlastního.
13: Pro biskupství přitom nejde o první velkou investici. Před několika lety byl za 100 milionů korun zrekonstruován interiér katedrály. Veřejnosti se po tříleté pauze otevřel v polovině roku 2021. Z Plzně pro televizi Zak Lenka Prokšová.
0: Amatérské sportovce, kteří hrají pro radost, známe z každé malé obce. Divadelní ochotníky také, ale že by někdo jen tak založil vlastní orchestr, to se zase tak často nestává. Možná všichni známe amatérské divadlo, ale my si dnes budeme povídat o amatérském orchestru, o orchestru, který se založil možná v rámci společnosti Comtes, a je tady Libor Opelt, což je zakladatel a vedoucí orchestru. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: A violončelistka a jedna ze zakládajících členek Ivana Kohoutová. Dobrý den.
18: Hezký den.
0: Já o vás vím, že působíte, nevím jestli v rámci Comtesu, ale v prostorách této firmy, dobřanské firmy. Je to tak, že jste s ní nějak spjati, anebo jenom využíváte jejich prostor?
17: My jsme s ní spjati prostřednictvím jejího obchodního ředitele, který u nás v orchestru hraje na kytaru a který byl té lásky a poskytl nám prostory, kde zkoušet. Mm-hmm. Firma Comtes je úzce spjatá s dobřanskou kulturou, je napojená na dobřanskou zušku, podporuje ji. A když jsme přišli s myšlenkou založení orchestru, tak bylo na snadě, že můžeme používat tyto prostory a jsme za to moc rádi a děkujeme.
0: Vy jste jedna ze zakládajících členek, tak jak se to tak stane, že se založí orchestr?
18: No to se tak stane, to by asi Libor věděl víc, jak se to stalo. Ale já jsem se tam dostala tím, že najednou zašly prostě na stránkách, myslím, Zušky, já nevím, kde byly plakátky, že zakládá se orchestr a kdo chcete, přijďte se podívat. No, tak jsem sebrala všech svých 20 odvah a vyrazila jsem
0: tam. A jedno violončelo?
18: A jedno violončelo a vyrazila jsem tam, no. První skladby jsem se zhroutila, ale teď už mi to přijde úplně směšný, že jo, samozřejmě.
0: Dobře, tak zeptám se vás, jestli je to podobný jako třeba s amatérským divadlem, kterého jsem byl svého času členem, to se založilo asi po pátém pivu, a druhý den jsme se jako stýdili nepřijít, tak jsme teda všichni přišli a pak to bylo docela sranda.
17: Jo, jo, je to podobný příběh. Seděl jsem u piva s ředitelem dobřanské Zušky, panem Janem Vozárem, a říkal jsem mu, že se mi zdá, že zuškaři, kteří projdou Zuškou a naučí se tam u něj hrát na nástroj, třeba na příčnou flétnu, už nemají kde si později na ten nástroj zahrát, pokud nechtějí si sami založit nějaké těleso. A že si myslím, že by bylo dobré, kdyby pro tyhle ty lidi existoval v Dobřanech nějaký orchestr, když už tam máme tak významnou a dobrou Zušku. A pan ředitel mi řekl, no jasně, tak ho založ. Že asi půl roku jsme se tak motali v úvahách, jakým způsobem to dělat, jak by to mohlo fungovat, kdo by to vlastně vedl. No a jak říkají Cimrmani, nejprve byli nápadem všichni nadšení, nikdo se však nechtěl výpravy zúčastnit,
0: ano.
17: Tak to nakonec zůstalo na mě.
0: Máte nějaká veřejná vystoupení, anebo cílem je opravdu to sejít se a zahrát si?
17: Úplně primární cíl toho orchestru nejsou veřejná vystoupení, respektive dlouho nebyly. Cíl byl opravdu dělat něco, čemu já jsem říkal veřejná zkouška, stáhni si materiál, zkus si ho doma zahrát, přijď ve středu od 8 na orchestr, zasedni a zahraj si. Postupem času ovšem těm jednotlivým členům, kteří tam dochází pravidelně, začalo to veřejné hraní nějak chybět.
0: Chtěli se ukázat, že to umí.
17: A chtěli se ukázat, že to umí. Takže vznikly první koncerty. Snažíme se to nepřehánět, děláme třeba 5 koncertů ročně a spíše si děláme radost. Uděláme si jako opravdu jako velký koncert s velkým zvukem, s velkýma světlama a užijeme si to. Byť třeba jednou, dvakrát do roka, ale hezký koncert.
0: My jsme možná úplně nezmínili, že se jmenujete Rozmarný orchestr. A pod tímto jménem vás asi lidé najdou na sociálních sítích, pokud by vás chtěli kontaktovat a třeba se k vám přidat. Takhle se to dělá.
18: Jo. Hlavně, ať se nebojí. Opravdu o nic nejde. Jako tam kolikrát ani o tom neví. Když něco nezahraju, tak si to přeškrtám, přepíšu do něčeho jednoduššího, aby to, neposlouchej, aby to ladilo a v pořádku jede se dál. Ono se to časem, buď člověk jakoby, to časem jako zahraje, až si tu těžší jako část nacvičí, anebo prostě se to nezahraje.
0: Ne.
18: Ale jako prostě to tam je. No.
0: Takže, dá se tak jako, já když jsem někde byl donucen zpívat, tak jsem většinou odvíral pusu, aby to tak vypadalo. Dá se takhle šmrdlat tím šmicem, že to jako vypadá, že se hraje a ono ne? Nebo on to slyší?
18: On to asi slyší, ale jelikož musí třeba v rámci koncertu zachovat dekorum, že to tam tak má být, tak mlčí. Ale taky se mi to stane, no, že se třeba zamyslím, ztratím se v notách a teď jako jedu takhle jako nad... A přemýšlím a říkám, kdepa já to asi jsem. Těme, hraju, že hraju. A zase se někde třeba chytím. No ne, vždycky jsem se hodně chytla, jo. Ale stane se to, no.
17: Úplně pan i dirigentovi.
18: No, taky se
0: mu to stane. Úplně poslední otázka. Koukají na vás, když dirigujete, nebo koukají do not?
17: Koukají na mě. Samozřejmě se to mění v průběhu na cviku ty skladby. Ze začátku víc koukají do not, ale na konci už koukají na mě.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Budu držet palce, ať vás to pořád baví a ať třeba i díky naší televizi najdete nějaké nové spoluhráče. Tak ať vám to hraje.
17: Děkujem.
18: A určitě se přijďte podívat. ať vítězky jste měl tu čest.
0: Tak děkuju. Třeba se potkáme na koncertu právě Rozmarného orchestru, anebo taky u dalších pořadů naší televize. Ať se vám daří.

0: Krásný den. Léto je jako stvořené pro objevování a nemusíte kvůli tomu cestovat daleko. Stačí se rozhlédnout po našem okolí a zjistíte, že na vás čekají hrady a zámky, přírodní krásy, rodinné atrakce i nevšední zážitky, na které budete ještě dlouho vzpomínat. A v dnešním vydání Putování v regionech vás zavedeme na místa, kde si přijdou na své milovníci historie, dobrodružství, dobrého jídla i letní pohody. Přeji vám příjemnou podívanou. Chcete dětem dopřát prázdniny jako z pohádky? Pak si nenechte ujít pohádkový chlum, který od 27. do 31. července promění chlum u Třeboně ve skutečné vodnické království. Na návštěvníky čeká týden plný pohádek, písniček, soutěží, tvořivých dílen, projížděk na koních i kouzelných vodnických průvodů kolem rybníka Hejtman. Nebudou chybět oblíbení rybníkáři, vodnický král Pepa Vošplouch se svou družinou ani večerní lampionový průvod, který celou pohádkovou slavnost symbolicky uzavře. Pokud hledáte tip na letní výlet pro celou rodinu, vydejte se do farmaparku Maletice nedaleko Protivína. Na děti i dospělé tu čeká den plný zvířat, pohybu a zážitků v příjemném prostředí jihočeské přírody. Návštěvníci se mohou těšit na setkání s hospodářskými zvířaty, projížďky na koních, řadu atrakcí i domácí občerstvení z vlastní biofarmy. Je to místo, kde si odpočinou rodiče a děti si užijí spoustu zábavy. My vás teď zveme na místo, kde se venkovská pohoda snoubí s nezapomenutelnými zážitky pro celou rodinu.
1: Jsou místa, odkud děti domů odjíždí jen velmi nerady. Jedním z nich je i farmapark Maletice nedaleko Protivína. Místo cedulek nedotýkat se, tu děti zvířata hladí, krmí, poznávají je zblízka a odvážejí se zážitky, na které se nezapomíná. Na první pohled to vypadá jako obyčejná farma, jenže za celým areálem se skrývá příběh, který začal úplně jinak, chovem hovězího dobytka.
2: Jsme chovali a chováme doposud zhruba 80 kusů krav. To jsou ty budovy původní, úplně seník a vzadu teletník a obrovský seník na jak to bylo, jako skladiště na seno. To jsme provozujeme doteď asi 15 let. Produkujeme naše vlastní maso, biomaso, máme biofarmu, kdy jsme říkali, chybí nám tady nějaký malý zvířátka, když sem přijedou děti, tak zkusíme nejdřív nějaký kozičky, ovečky, nějaký prasátka, no a ta myšlenka šla dál a dál s naším manželem, no s mým manželem, s tatínkem Julie a pustili jsme se do toho a vznikl farmapark.
1: Farmapark letos otevřel svou druhou sezónu. Vedle koz, ovcí, prasátek nebo oslíků tu na děti čeká i oblíbená projížďka na koních.
3: Máme vlastně quarter horse, plemeno dovezené z Texasu, koníky, takže vlastně děti se můžou svést každý den na koni a malí děti se můžou svést vlastně na konících, na mini horse plemenu. To je teda vlastně do nějakých 5-6 let maximálně, ale je to vlastně, jedeme každý den ty jízdy, takže to si myslím, že je taky velký tahák.
1: Jenže vybrat osazenstvo kontaktního parku není jen tak. Mnohdy nerozhoduje vzácnost, ale povaha zvířat.
3: Nejexotičtější zvíře, které tady máme, je alpaka a samozřejmě ty zvířátka prochází takzvanou selekcí, pokud tak můžeme nazvat. Záleží samozřejmě na tom, jak to zvířátko je kontaktní, jestli je hodný k dětem. Na jedna zvířátka se vždycky jezdíme koukat, snažíme se, aby opravdu bylo kontaktní. Taky se koukáme na to samozřejmě, z jakého prostředí pochází, aby bylo potom všechno na naší farmičce v pořádku. Pár týdnů vlastně ho necháme vždycky tak nějak rozkoukat, snažíme se vlastně mít s ním co největší kontakt a potom ho pouštíme k dětem.
1: Za každým pohlazením se skrývá spousta práce. Každý den začíná krmením, kontrolou zdravotního stavu, čištěním výběhu i stlaním.
3: My se snažíme jim to přiblížit i v rámci třeba školek, který k nám jezdí každým rokem, nyní jsme měli rekordní počet, tak se snažíme právě jim to podat tím stylem, aby věděli, co to obnáší, ta práce farmáře jako taková. A dále ještě je důležité zmínit, že máme spoustu příměstských táborů. Toto léto, loni jsme začínali pouze se třemi, letos už jich je skoro 9.
1: Tvůrci parku dobře vědí, že děti potřebují objevovat stále něco nového. Vedle výběhu tak vyrostla řada atrakcí, které dávají dětem prostor vybít energii.
3: Máme tady několik vzduchových trampolín, dokonce jednu, která má 40 metrů na šířku, takže tady děti mají určitě velké využití. A pak jsou to dřevěné prvky, jako jsou houpačky, máme tady i lanovku, ty máme vlastně dvě, máme tady různá odrážedla, je toho opravdu spoustu.
1: A když energie začne docházet, přijde vhod zastávka v bistru. Domácí speciality tu připravují převážně z masa z vlastní biofarmy a nechybějí ani domácí dezerty. Majitelé navíc park stále rozvíjejí, inspirace hledají i u samotných návštěvníků.
2: Docela dáme i na to, co říkají lidi, co by se jim líbilo, co jim tady chybí, nějaké prvky, jako třeba loni bylo strašně horká, dneska jsou horká, letos celý léto zatím, takže nějaké vodní prvky určitě přidáme a tak víceméně spontánně to vždycky řešíme, ale park jako takový určitě poběží.
0: Chtěli jste někdy na vlastní oči spatřit krátery na Měsíci, prstence Saturnu nebo vzdálené galaxie? Pak si 25. července nenechte ujít večerní pozorování na Hvězdárně Brno. Zkušení průvodci vás provedou noční oblohou a pomocí špičkových dalekohledů vám ukážou ty nejzajímavější objekty vesmíru. Každé pozorování je díky proměnlivé obloze i ročnímu období jedinečným zážitkem. A pokud počasí nebude přát, připraven je náhradní program v planetáriu. Pozorování začíná ve 22 hodin a slibuje nevšední cestu mezi hvězdy. Stačí se jen teple obléct a vydat se objevovat krásy vesmíru. Léto a zmrzlina patří neodmyslitelně k sobě. A pokud přemýšlíte, jakou příchuť letos ochutnat, máme pro vás pořádnou dávku inspirace. Na zmrzlinovém festivalu v Opočně se totiž představily desítky tradičních i netradičních zmrzlin, které lákaly nejen svou chutí, ale i originálním zpracováním. Návštěvníci vybírali svého favorita a festival znovu potvrdil, že fantazii zmrzlinářů se meze nekladou. Pojďte se s námi podívat na sladkou přehlídku plnou barev, vůní a příchutí, která vás možná inspiruje k tomu, jakou zmrzlinu si letos v létě dopřejete.
4: Na nádvoří zámku jste mohli lízat například alkonanuky nebo klasiku čokoládovou a vanilkovou.
5: Sezvali jsme zmrzlináře z celé republiky a máme vlastně spoustu různých druhů i chutí zmrzlin. Máme řemeslnou, kuličkovou, máme historickou, třeba parmazánovou zmrzlinu.
6: Samozřejmě používáme spíš ty barové kombinace, jsou osvědčený, takže máme několik bestsellerů s sebou dneska, to je třeba vodka s marakujou nebo rum kokos ananas, který má sobě ještě pomerančový likér Curaçao, takže jako i krásně jako namodrali. Všechny ty nanuky mají 12 až 15%. Což není úplně málo, to je v podstatě koktejl, jako když si dáte na baru.
7: Vypadá to výborně, takže chutná to výborně, tak snad ty alkoholové nanuky nezapracují tak, jak mají.
8: Teď momentálně mám kuličkovou se sušenkama.
4: A jaká je?
8: Dobrá. Limeta, citron je teda vynikající.
9: Borůvka, nejlepší.
10: Mango, dobrý.
11: Já mám rolovanou jahodu z Kinder Cards.
12: Alkoholická zmrzká rum kokos ananas.
13: Já jsem řidič, takže já mám dračí ovoce jenom.
14: Jezdíme sem hrozně rádi, máme to relativně blízko, jsme z Náchoda a je to tady prostě nádherný prostředí, skvělý lidi.
15: Začíná to tady mít tradici pravidelnou. Dvakrát po sobě jsme to vyhráli, tak uvidíme letos, protože konkurence přibyla, tak doufejme, že to vyjde letos. Novinka, která přišla v letošní sezóně, tu ochutnáte dneska odpoledne, tak je první zeleninová zmrzina a je to mrkvová.
4: Návštěvníci letos zvolili jako nejlepší královedvorskou zmrzlinu na kolečkách. Zámek Opočno během léta nabídne i další kulturní akce, včetně letního kina. Patrik Andejsek, televize B1.
0: Hledáte program, který zabaví děti a zároveň nabídne příjemně strávený den celé rodině? Pak zaměřte do Znojma, kde se během letních prázdnin konají oblíbená hradební pondělí. V jižním hradebním příkopu pod Vlkovou věží čekají na návštěvníky pohádky, kejklířská vystoupení, sokolnické ukázky, jízdy na ponících nebo střelba z luku. Odpoledne pak ožije středověké ležení, kde šermíři předvedou historické zbraně, zbroje i napínavé rytířské souboje. Větrné mlýny bývaly kdysi běžnou součástí české krajiny. Do dnešních dnů se jich ale dochovalo jen několik. Jedním z nejzachovalejších je větrný mlýn ve Velkých Těšanech na Kroměřížsku. Tato technická památka připomíná dobu, kdy sílu větru využívali mlynáři k mletí obilí a návštěvníkům přibližuje život i práci našich předků. Díky pečlivé obnově si dnes můžete prohlédnout nejen samotný mlýn, ale také jeho původní vybavení a dozvědět se, jak celý mechanismus mechanismus fungoval. My se teď vydáme na místo, kde se historie doslova roztáčí ve větru.
16: Větrné mlýny byly ještě v předminulém století charakteristickým prvkem krajiny Kroměřížska. K jejich značnému rozšíření přispívaly vhodné povětrnostní podmínky a nedostatek vodních toků s celoročním průtokem vody. Na začátku minulého století bylo možné najít na území okresu Kroměříž na 5 mlýnů, dochovaly se však jen 3. Jeden z nich stojí od roku 1830 ve Velkých Děšanech. Svou činnost mlýn ukončil až v průběhu druhé světové války, kdy bylo mletí zakázáno a jeho tehdejší majitel František Páter za odbojovou činnost zatčen a posléze zemřel v Praze na pankráci. Po válce byl mlýn veden už jako technická památka. Náleží k typu větrných mlýnů zvaných sloupové, beraní nebo německé s celodřevěnou otočnou konstrukcí. Ve druhém patře zvaném zanáška je vlastní mlecí zařízení s palečným kolem a kameny, v prvním patře mlýnici je vysévací soustava a malá místnost šalanda, kde mlynář odpočíval a kde se schromažďovali mleči. Pode mlýní ukazuje nosnou konstrukci z mohutných trámů a zařízení na otáčení mlýna. V roce 2014 byl mlýn prohlášen za národní kulturní památku a spadá do majetku Muzea Kroměřížska.
0: Co takhle strávit noc na hradě? Ne v hotelovém pokoji, ale přímo mezi středověkými zdmi pod hvězdnou oblohou a v naprostém klidu romantické zříceniny. Přesně takový zážitek nabízí hrad Krašov nad řekou Berounkou. Stačí si vzít spacák a karimatku a po předchozí domluvě můžete přespat buď v hradní útulně, nebo pod širým nebem přímo v areálu hradu. Večer si rozděláte oheň na nádvoří, opečete si něco dobrého a ráno vás probudí zpěv ptáků a výhled do údolí Berounky. Takový nocleh se rozhodně nezažívá každý den. Pokud tedy hledáte opravdu nevšední výlet spojený s dobrodružstvím, inspiraci i termíny akcí na hradě Krašov najdete na portálu Kudy z nudy nebo přímo na stránkách hradu. Cestování obytným autem dává svobodu zastavit tam, kde je nejkrásněji a objevovat místa vlastním tempem. Přesně takový výlet podnikl Josef Pecl se svou rodinou, když zamířili do malebné České Kanady. Jejich cílem byl tentokrát majestátní hrad Landštejn, jedna z nejvýznamnějších románských památek u nás, která už po staletí vévodí hlubokým lesům nedaleko rakouských hranic. Z vyhlídkové věže se otevírá nádherný pohled do krajiny a samotný hrad nabízí fascinující cestu do historie.

Kdybyste si chtěli udělat výlet na úplně krásné místo, na hrad Landštejn, tak přímo, asi tak 300 metrů od hradu, je nový Štelplatz, nebo nové parkoviště, kde můžete zůstat přes noc, je tady voda, jsou tady záchody, je tady možnost vylít chemickou toaletu a na hrad to máte od hradu 2 minuty pěšky. Tak to zkuste, stojte za to, bude to romantický.

Centrem a srdcem České Kanady je hrad Landštejn, který byl vybudován na počátku 13. století zřejmě moravskými přemyslovci jako opěrný bod území na trojmezí Čech, Moravy a Rakouska. Střežil nejen zemskou stezku, ale i část hranice mezi českými zeměmi a Rakouskem. Hrad získali po polovině 13. století Vítkovci. Jedna jejich větev se znakem stříbrné růže na červeném poli přijala podle hradu přídomek a jako páni z Landštejna se stali jedním z nejmocnějších rodů v království. Svým pojetím dvou věží propojených palácem představuje hrad ojedinělý komplex svého druhu v Čechách a je jedním ze tří dochovaných románských hradů v České republice a jednou z nejvýznamnějších románských památek ve střední Evropě. V současné době probíhá sice rekonstrukce, ale rozhodně se vyplatí sem zajet. A máte nejvyšší čas, protože na konci října se brány hradu uzavřou.

0: příště se vypravíme na nádhernou rozhlednu. Tak ahoj, poutníci.
1: Dvacátého 8. července si nenechte ujít festival venkovních her v Ostrově, který promění zámecký park v jedno velké herní hřiště. Od 13 do 18 hodin si můžete vyzkoušet oblíbené hry jako petank, kroket, švédské šachy, melky nebo venkovní člověče nezlob se. Ať už přijdete s přáteli, rodinou nebo si chcete zasoutěžit jako jednotlivci, zkušení organizátoři vám rádi vysvětlí pravidla a pomohou vybrat hru, která vás bude bavit. Chybět nebude ani občerstvení. Pokud hledáte aktivní odpoledne plné zábavy a přátelského soupeření, festival venkovních her bude skvělou příležitostí, jak si užít léto trochu jinak. Na úpatí Vizovických vrchů stojí zámek, který patří k nejkrásnějším barokním sídlům na Moravě. Zámek Vizovice láká návštěvníky nejen svou elegantní architekturou, ale také bohatě zařízenými interiéry a rozlehlou anglickou zahradou. Během prohlídky se můžete podívat do reprezentačních sálů, soukromých pokojů šlechtického rodu i zámecké kaple. Okouzlí vás také sbírky historického nábytku, obrazu, porcelánu a dalších uměleckých předmětů, které připomínají život zdejší šlechty v minulých staletích.
2: V samotném srdci Vizovic nedaleko Zlína se nachází stejnojmenný zámek Vizovice. Byl postaven ve druhé polovině 18. století na základech staršího kláštera z iniciativy biskupa Herzmana Hannibala Blümegena. Návštěvníkům zámek nabízí prohlídku autentického zámeckého bydlení formou bohatě vybavených interiérů ve stylu baroka, rokoka, empíru a bittermajeru s množstvím porcelánu a řadou jiných hodnotných předmětů, jako jsou například osobní věci a společenské hry dochované po původních majitelích. K vidění je zde také významná sbírka obrazů a grafik nizozemského malířství. V levém křídle zámku je možné nahlédnout do působivé a bohatě zdobené zámecké kaple Na nebevzetí Panny Marie, která patří k vrcholným dílům zámeckého architekta Františka Antonína Grima a mistra moravského sochařství Ondřeje Švajgla. Vizovický zámek se může pochlubit nejen zajímavým interiérem, ale také rozlehlým parkem ve francouzském a anglickém stylu, který je celoročně volně přístupný veřejnosti.
1: Patříte mezi milovníky zlatavého moku a zajímá vás, jak vzniká poctivé české pivo? Pak si během letních prázdnin nenechte ujít úterní prohlídky pivovaru Nová Paka. Čeká vás návštěva novogotického pivovaru z roku 1872, kde se seznámíte s jeho historií i tradiční výrobou piva. Projdete si varnu, sklepy i stáčecí linky a na závěr vás nemine to nejlepší. Ochutnávka piva přímo z ležáckého tanku i výběr dalších pivních specialit, včetně zastudena, chmeleného nebo konopného piva. Doufám, že jsme vás inspirovali k novým výletům a ukázali vám, že i obyčejný letní den se může proměnit v nezapomenutelný zážitek. Ať už se vydáte za historií, přírodou, kulturou nebo jen za příjemně stráveným časem s rodinou a přáteli, přeji vám šťastnou cestu a spoustu krásných objevů. Děkuji také, že jste byli s námi a těším se na viděnou u dalšího dílu pořadu Putování v regionech.

0: Přesnost na desetiny milimetrů, důsledná kontrola kvality a moderní technologie. Komponenty pro letecký průmysl vznikají i tam, kde by málo kdo čekal špičkovou strojírenskou výrobu. V areálu věznice v Plzni na Borech pracuje na moderních číslicově řízených obráběcích strojích více než 140 odsouzených.
1: Ty kritéria jsou jasně daná, k tomu zasedá komise, je to na základě vlastně typu toho člověka, to znamená, jestli za prvý pracovat chce, za druhý, jaké má schopnosti, jaký má zdravotní stav, jakou má trestnou činnost, takže tohle to všechno se v tom zohledňuje. A pak je výběr vlastně na základě těchto věcí na konkrétní pracoviště, jestli ten člověk se tam hodí, nehodí.
0: Kromě samotného obrábění zajišťují vězni také dělení materiálu, broušení, pískování, značení nebo balení hotových výrobků.
2: Zaučování, když to vezmu úplně od začátku, je od rámci několika týdnů až po několik měsíců, dejme tomu do 3 měsíců na ty nejsložitější práce. Vězni pro nás pracují ve dvousměrném provozu od 6 hodin do 2, od 2 hodin do 10. Zaučuje naše mistři. V současné situaci tady máme asi 32 lidí v podstatě na směnách pro obrábění. Celkově od věznice teď využíváme si 143 zaměstnanců.
0: Plzeňská věznice je největším zařízením svého druhu v České republice. Aktuálně si zde odpikává trest zhruba 1100 osob. Zaměstnáno je dohromady více než 360 odsouzených, ať už přímo ve věznici nebo u externích zaměstnavatelů.
1: Dokonce 2 měsíce nazpátek jsme měli zaměstnáno 67%, což je krásné číslo. Bohužel nám tady skončila firma, která tady pracovala 20 let a v ten moment přišlo 206 vězňů o práci, takže jsme procentuálně šli dolů, nicméně snažíme se to číslo zase zvednout.
0: Už více než 3 roky pracuje ve výrobní hale Mikola, který za zdmi borské věznice stráví ještě necelých 7 měsíců.
3: Pomáhá to hodně na psychiku, že chodíte do práce, nemusíte být na baráku. Jsme rádi, že můžeme, že máme příležitost takhle dělat. Hlavně máme dobrýho mistra, takže bomba.
0: Jeho spoluvězeň Jan má s touto prací bohaté zkušenosti.
4: Já jelikož jsem ve výkonu už po několikátý, tak já vždycky, když jsem ve výkonu, tak dělám tady pro tuhle firmu, takže pro mě to byla jasná volba, takže já jsem šel hned sem.
0: Práce během výkonu trestu má pro odsouzené vězně několik výhod.
1: Zaplatí si dluhy, pokud pracuje, a eventuálně si může i něco našetřit na to, až potom půjde do civilu. A další věc, pro kterou to dělají, pokud si požádají během výkonu trestu po splnění lhůty o podmínečné propuštění, tak soud samozřejmě tady na to přihlíží.
0: Praxe získaná ve výkonu trestu může odsouzeným výrazně pomoci po propuštění. Například CNC operátoři jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkovým zbožím a firmy o ně mají velký zájem. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Volnočasový areál Ultramarinka ve Stupni má za sebou 3 dny nabité špičkovou cyklistikou. Právě tady se totiž uskutečnilo 36. mistrovství České republiky horských kol v olympijském cross country.
6: My už to tady děláme v obci 20 let a jsem rád, že po 4 letech nám zase cyklistický svaz umožnil udělat mistrovství České republiky. Jsem moc rád, že tady máme partu kluků, ono to je 100-150 lidí, kteří se o to starají, kteří, když se pískne, že bude závod, tak přijdou, připraví trať, připravíme tady celý areál, na tom se samozřejmě podílí i obec,